0: hity typ pesní od 90. do dnes. ČSP 22. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.